0: Začína sa prvá bitka o Atlantik.
1: Marec 1917. V Atlantiku boli potopené 3 americké lode. Táto udalosť umožnila americkému prezidentovi Wilsonovi jednať.
2: Už nemohol ďalej zostať pacifistom. Francúzsko bolo pre neho kolískou deklarácie práv človeka. Ak bolo ohrozené Francúzsko, potom i demokracia.
1: Pomôcť Francúzsku a Británii si neprial len kvôli zásadám. Obe krajiny dlžili USA 2 milióny dolárov. Keby Nemecko zvíťazilo, tento dlh by nikdy nebol splatený.
2: 6. apríla 1917. USA vstupuje do vojny proti Nemecku. Konflikt prerastá v skutočnú svetovú vojnu.
0: Medzitým Francúzsko. Vojenské tribunály súdia 3,5 tisíca vzbúrencov.
2: Na jar 1917 zabavuje vojenská cenzúra list, ktorom francúzsky vojak píše.
3: Keby ženy vedeli, aké je to strašné, spoločne by povstali, aby vojnu ukončili. Volali by, chceme svojich mužov späť. Protestujem ako ostatní. Som už z tej vojny príliš vyčerpaný. Moja drahá, milá žena, zmiluj sa nad mojou slabosťou. Odpusť mi, ale už mám tej vojny dosť.
0: Žiaden list neostane neotvorený.
4: 34. scéna v dedine Postupice. Žena sedí za stolom a píše.
5: Hej, pada, pada, rosička.
4: Vroucne milovaný manželi, zdeluji ti, že som pochybila. Nemôžu nič za to, milovaný manželi. Ty mne odpustíš všetko, co ti zdeluji. Sem v iným stavu s iným. Vím přece, že seš hodnej. A všetko mne odpustíš. Přemluvil mne. A říkal, že se nevrátíš spole. A k tomu jsem měla mou slabou chvilku. Znáš přece ženskou slabost. A nemůžu nic lepšího udělat, než odpustit. Už se to stalo. Myslela jsem si, že už se tobě taky už něco stalo. Protože si už 3 měsíce nenapsal. Tak jsem se polekala, když jsem dostala tvůj dopis. A ty ještě seš naživu. Přeju ti to. Ale odpust mě, milý Františku. Snad umře to dítě. A pak už bude všecko zase dobrý. Nemůžu toho chlapa už ani cítit. Protože vím, že ty seš ještě naživu. Zdraví tě ještě jednou. Tvoje ti nezapomenutelná žena. Anna.

Na Litere doznela rozprávková hra Septembrová rozprávka. Napísal ju Rudolf Dobiáš, dramaturgia Emília Drugová, zvuková a technická spolupráca Alois Janeček a Alena Čermáková. Režíroval Vladimír Rusko. Účinkovali Nataša Kulíšková, Vladimír Minarovič, William Záborský, Mária Úradníčková, Erika Bauerová, Viera Topinková, Stano Dančiak, Eva Večerová, Zuzana Cigánová, Július Paluš, Ján Klimo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1981.

0: letí nahor drak. Stúpa Rín. A kam sa podejú a s kým? Stúpa ním. Nechajme to tak.
1: First symptom. Oh, I read that somewhere. A jam session of percussion.

0: Začína sa prvá bitka o Atlantik.
1: Marec 1917. V Atlantiku boli potopené tri americké lode. Táto udalosť umožnila americkému prezidentovi Wilsonovi jednať.
2: Už nemohol ďalej zostať pacifistom. Francúzsko bolo pre neho kolískou deklarácie práv človeka. Ak bolo ohrozené Francúzsko, potom i demokracia.
1: Pomôcť Francúzsku a Británii si neprial len kvôli zásadám. Obe krajiny dlžili USA 2 milióny dolárov. Keby Nemecko zvíťazilo, tento dlh by nikdy nebol splatený.
2: 6. apríla 1917. USA vstupuje do vojny proti Nemecku. Konflikt prerastá v skutočnú svetovú vojnu.
0: Medzi tým Francúzsko. Vojenské tribunály súdia 3,5 tisíca vzbúrencov.
2: Na jar 1917 zabavuje vojenská cenzúra list, ktorom francúzsky vojak píše.
3: Keby ženy vedeli, aké je to strašné, spoločne by povstali, aby vojnu ukončili. Volali by, chceme svojich mužov späť. Protestujem ako ostatní. Som už z tej vojny príliš vyčerpaný. Moja drahá, milá žena, zmiluj sa nad mojou slabosťou. Odpusť mi, ale už mám tej vojny dosť.
0: Žiaden list neostane neotvorený.
4: 34. scéna v dedine Postupice. Žena sedí za stolom a píše.
5: Hej, pada, pada, rosička.
4: Roucne milovaný manželi. Zdeluj ti, že som pochybila. Nemôžu nič za to, milovaný manželi. Ty mne odpustíš všetko, co ti zdeluj. Sem v iným stavu s iným. Vím přece, že seš hodnej. A všetko mne odpustíš. Přemluví o mne. A říkal, že se nevrátíš spole. A k tomu jsem měla mou slabou chvilku. Znáš přece ženskou slabost. A nemůžu nic lepšího udělat, než odpustit. Už se to stalo. Myslela jsem si, že už se tobě taky už něco stalo. Protože si už 3 měsíce nenapsal. Tak jsem se polekala, když jsem dostala tvůj dopis. A ty ještě seš naživu. Přeju ti to. Ale odpust mě, milý Františku. Snad umře to dítě. A pak už bude všecko zase dobrý. Nemůžu toho chlapa už ani cítit. Protože vím, že ty seš ještě naživu. Zdraví tě ještě jednou. Tvoje ti nezapomenutelná žena. Anna.

Na Litere doznela rozprávková hra Septembrová rozprávka. Napísal ju Rudolf Dobiáš, dramaturgia Emília Drugová, zvuková a technická spolupráca Alojz Janeček a Alena Čermáková. Režíroval Vladimír Rusko. Účinkovali Nataša Kulíšková, Vladimír Minarovič, William Záborský, Mária Úradníčková, Erika Bauerová, Viera Topinková, Stano Dančiak, Eva Večerová, Zuzana Cigánová, Július Paluš, Ján Klimo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1981.

Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.

takový malinký bylo a břízaty, jak nesli na hnůjch ty šlupky a to jsme přepíkali a to jsme jedli. To jsme jedli, to jsem si brala kolikrát do ty zástěry nebo co mi dala máma, to jsme přepíkali a to jsme jedli. No, pak máma říkala, hele, nemám co vám dát jíst, vem tu šálku a jdi. Hele, tamhle to je, já budu koukat, máma. No tak jsem šla s tou šálkou a přišel ten bachař, ta Roma, on mě praštil tady. A já spadla, vím, že to byly píchavé dráty, že jsem spadla, tak máma utíkala, vzala mě na náruči a odnesla na posteli.